stolu seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schvojí se perou dva blázni. Jako divoká zvěř

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Zdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě.

kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva se na ní kej, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi on a my a otvírali sejf.

spali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoir, dokonce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku Chanoir. Kdybych býval pro milenku každou,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobím.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Ukážem družbu, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy, mám tě rád nebo co? Jseš mladá.

lampu, pojď ukoj mou tužbu. Mám tě rád, nebo co? Seš mladá, máš danu, já po tobě planu. Mám tě rád, nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, kurník nevidí, že čtu playboy.

na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil. Dýcháním sus do pusy pak životu jí křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit se společně, že to

garzonce pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou z vršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím, rozčil se Véna vstí.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na korze jménem Sláva, pudr a mat na Jorsk. Korytem brát, nechtem dávat a hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed. Když ztratíš všechny známý, zkus trochu vína nebo hladit amulet.

trampoty, cukr a led. Nepadat, nemuset vstávat a čekat, že to bude naposled. Když chybí jiskra i nápad, jako když krajina spí. Večery začnou se lámat a je to smutný a zlý.

zrychlený dech. Začni o sobě váhat, zmizíš ani pěna, kalnej břeh. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a hejtů promená. Kutálka po sobě sklízí, každý je tak trochu rád. Není co dát, už se nic nenabízí, v sezóně zmrzlin a

až se vše na prach rozdrolí a bude po vší kráse, ať už se stane cokoliv, my dva se shledáme zase. Ať už se stane cokoliv, my dva se shledáme zase.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník 2denního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

0: smát se jako blázen, blázen na pořád.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí, statistika dnů, v žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas maní z obličí, obraz z tváří. Čelo je přeorané pole, hrásec měď ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeď, stali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách

v duchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prožitých let. Čas malíř obličej, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

tam na nádraží je mi vždycky blaze, výbravčí mají mne za cvoka. Nejsem smutnej, to jen saze, zatoulá se mi občas do oka.

prva. Zas je tu ráno a zas je tu večer, takhle den po dní to by jeden breče. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zas ráno.

because I want you, I want you.

To, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalij. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

Když to viděl, řekl, že no, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou tou.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.

Madonu z obrázku, písničku znavenou, co prosí o lásku. Vidím tě v příběhu vymyšlené. Tak přijď, možná dnešní noc

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Milé děti, zavřete oči a představte si strašidelný les.

Když ráno mě za dveře postavíš, pak budu průhledná a změněná. Drž mě pevně, jsem skleněná. To, co je ve mně, bude i v tobě. Máš pohled skelný, teď se podobáme sobě. Jen ty jsi opal živý a méně trvanlivý. Žiješ jen jednou, tak na zdraví. Mě vždycky někde daleko, kdo si znovu rozstaví. Vrátím se nová, jasné je tedy, že se nevidíme naposledy.

prý je ve mně pravda koncentrovaná, odpověď na otázky někde schovaná. Když nevíš, kudy kam záloze čeká, odpověď zálohovaná. Ptáš se mě někdy, když jsme spolu o samotě, jestli je život po životě, jestli spravit dá se to, co bylo špatný, jestli jsi ztracený, anebo vratný. Jsem prázdná stejně jako ty, přestože se můj obsah do tebe vlil, mě spirit opustil, aby vlil se ti dožil. Tak neříkej, že už jsi dožil.

až bude po všem, chceš tu být se mnou. Na cestu zahraju ti na skla skladbu jemnou, až ti vypadnu z ruky a zbydou jen sklíčka. Nebude tu nikdo, kdo by nám zabřel.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

buďme prostě muž a žena. A tvoje kunda voní sladce.

mlčí, slana, takhle to končí, i začíná, takhle to začíná, i končí, přestan se dívat do mých očí, přestan se dívat.

se zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

přes 100 tisíce jmen má, každý některé zná. Než z nej se ztratí.

Tím pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD lejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo.

pan doktor s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk síly. Odváží ho sanitka a je bez svých blíž.

obchodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si blesk,

pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad

Pohybujeme-li se v mrtvých zónách, je to nadnárodní sport, letíme s větrem o závod. Nemluvme o tobě, nemluvme

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zas jedno ze smutných rán, jenže teď v hlavě mám plán. Vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa.

to fakt umím. Ještě pár slov o soukromí, jsem jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst. Ať je sucho nebo mokro, chůzí bych se málem vodkrou, mám prýma den, šlapu jen, hlava čistá.

0: A že mě leje, Bory šumí, to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jaký jsem, někdy anděl, jindy na pěst. Ať je sucho nebo mokro, chůří bych se málem odkrou. Mám prýma den, šlapu jen, hlava čistá, vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa. Vyjdu z bodu A na okruh trekovej, já už jsem takovej, až země leje, až země leje, až země leje, až země leje.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Ursäkta. Ursäkta. Kan jag inte ens ha bita. Ursäkta. Ursäkta.

Lžete, vy kořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete mě a netančíte, lžete.

Večer k zapadáku, komplic ke mně ze tmy tiše hovoří. Chytili jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří. Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

tváří chce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: již mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, synu, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď. Já už dostal na hodinu generační výpověď.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Сирий Москву, мне черкни, а за момент CIA.

무리심 우리리심 싸구리심 부부 Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliský jako ropucha, já jsem magnetický a jsem nebezpečný.

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. A slunce si

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: Námořní kadec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když smoukneš svíčku.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barma maže tabuli.

do klukovin. Bude si tančit a jásat s holkama u řeky vířit. Ve víně tone svět zásad. Pojď domů, už budou čtyři.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Minulej rok tou dobou, když let už pomalu tál, z hospody oknem táhnul šedej mor.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát, známe jenom sebe.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špíl.

a on hrál beze smyčce, píseň beze slov. Měl šik cylindr, však žádnou hlavu, ani krk, ani hruď, ani

naše láska byla šlágrem pro dva hlasy. A v každém baru klap na klimpr jenom pro

co ty jsi měl ráda, to já přímo zbožňoval. Julie, co živ tu budu, Julie, jsi moje vůdu, to jsem chtěl říct. Julie, ta naše láska byla jako Shakespeara. Každá postel propocená touhou našich těl. Julie, pak den se zlomil v pase a zavonila síra. To osud pohnul prstem a když

Daj pro nás tuhle písen zvony. Julie a naši lásku dělí půl palcová mříž. Julie, to zmínila se doba a my jsme Clyde a Bob.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

smutku propadla, plná divadla, hlavní roli hrát nevásky. Taky našel on výzvu marketku, bosou baletku nad trním.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

snad světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázen kříž.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk. Co duši zaléhá, co uší zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou.

odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

Rozespátý marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

a chodil řvátě na fotbal, to kvůli hlasu. V putice zpíval s čundráky,

Tik rozum z prospěchu podlí. Žil pěkně vprostřed ohrady a zdobil okna.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou a když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou, když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku, když všechny panáky

jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let.

se mám balzám na prasklý rt, vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží. A ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle

0: obilí. Stěny budou ze zelené papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru.
1: Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z hrušky.

pane, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vez.

do batohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokorů, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny. Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden Berlin, druhý Berlin, husí kůže po těle.

0: 25. Úterý, středa, čtvrtek, pátek a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, sobotník, neděle a pondělí.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

jablka v zahradě, až blíž podzimu svládnou. I člověk uzrává, až na života sklonku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

taky sedm, sedm, sedm křížků mám. Muži, co přišli z neděle, oči měli

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Má bytomost je denně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozřízem si chobot.
2: No co dělám?
1: Blbnu jenom tak, anebo z chlastu. Radši skliďte si.

za lásce dneska vyškrábala oči. Prej, že tahá tátu od psaní, proto všechna milá slova hnedka do urážky stočím. Ta vystřelí a poraní.

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej, na čelo si dávám let. No co dělám? Něco za dveřma maštěklo mi. Běžím se podívat a proklínám, sůtulku zas jim zdrhlo.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

ta kolej totiž mimo vexl můj vedla na slepou. Už krev se v dlaních objeví a kola za klepou. Stůj, já volám, prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářský klíč.

zůstaň tu se mnou živá, Marie.

dobře zapsali. Z každého pečení poctivý chleba a zrno z lánu na pasece. Lekvar a starost, kterých je třeba,

pochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: se v ní o první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude

pravda, celá pravda. Konec svazku. Když je noc dlouhá, ty si nezavřela vrátka, všude kolem jsou jen různý seznamy. Proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak bys mě miloval. Vidět jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole.

Hudební hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

stolníci ze Sibiře, stážci zlaté řeky. Posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvap, zanechejte volejbolu být na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kanionem, vyklekují plány kupí fut

ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dba vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklý karty, hrajou pokr v dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým v okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník. Pomoz nám veliký manitů, ode všech prašivých banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, Skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží, na šerifův čeká pokyn vyzbrojeno Benji.

tak pěkně došel využití starý český zvyk. Místo kvérů nasaditi hrůzostrašný ryk.

0: tu jednou pojedete, vězte na závěr. Není zápas na tom světě, který by byl fér, cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane vždy malebnost, dobrý song a čest.
1: Před pár minutami bylo

nikdo sem nejezdí, řekla mi jedna paní. A z dlažby a ze zdí nad Prahou zvířil se prach. Stařenky obrací trávu pokosenou a někde v oblacích smrčil há po kartách a mrávnice potichu usedají na štíty vrát. Ospalým netečným povětru posílají vzkaz. Od kašny k muzeu na Mělník až do Všetat. Jak oheň pálí, když všude je zima a mráz. A v té zoufalé tváři přečti si výhybkáři, než tělo pod kabát schováš. Na věčnost vyslaná slova.

za 7000 dní, 15. poledníkem. Zvony se rozezní nad zemí lží a drátů. Stařenky v oblacích s Janem se o stůl dělí. My dole v rozpacích, bosí a bez kabátů.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Někdo si rád přihne z poháru, já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

to jsem rád. A kočky zas už metou pryč. Ze střech dávno slezl sníh. Vždyť jsem jasně slyšel klíč.

Tak seděli Bobby o krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad nechci.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a Jim zvindal svou lulku a plif Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulat, že smí

písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví. Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude žalmanem Lohonkou. Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal. Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme.

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pan Čech. A vy tady, proč chtěli bychom

0: vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle. Otravujou.
3: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
4: Radio Folk. Váš klidný prostor.

co mě chtěli mít. Chtěl bych aspoň jednou po vlasech pohladit.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

Od rána až do večera, jak nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Nastává

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

už je po dešti složitě, žijem složitě, složitě, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Slováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

dlaní, zlé dny nestárnou, tma do mysli vhání, minuty nás dvou. Proč teď není včera, kdo umí vracet čas?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

stovek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas.
1: Jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad. A ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmený dav.

kola a bez ohledu na rytmus bičují dotažného vola. Jak se tu vzali, tak zas mizí, lepší, když budou o dům dál. Nelituj, vždyť tu byli cizí, kdo by tu o ně vpravdě stál.

Pár slepic ve vsi ztratilo se, když tu u nás byli. Dalšího dne v raní rose pírka po nich zbyly. Na ohni se co si vaří, Fero, ten se nedá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Nástrojů pár jen sebou měli, až do rána struny zněly, poprvé v tom jejich reji mí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Leží a spí tam slabouká tichá a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd, kde zas bude tančit.

naposled. Slyším hudbu znít, slyším slova prosebníků, slyším lidi klít, kam se poděl řád. Slyším dětský pláč, řekněte mi, nač za život mám platit, když chci žít.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník 2denního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

síly, která ji chytí, není už sítí.

Tě do tramvaje vysadím, schováš se mezi lidi, všichni někam jedou. Dýchni si na bokínko, ať líp uvidíš ty smutný cesty.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

0: je folk. Hlava nad vodou.
1: Je smutné, když štěňátko na nádor umírá, než prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí.

pravděpodobnej žal, pravděpodobnej svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí. Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že pravděpodobně slunce zapadá za hory a co je vesmír, snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let.

0: řečí a že prázdné touhy prázdných srdcí mu prý svědčí. Chce být králem světa, věří, že to půjde snadno. Jen až zbytky smyslu věcí promění se v prázdno. Jen až zbytky smyslu věcí promění se v prázdno.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl.

Štěstí nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten

Přemojme krásná skří, když si konfekce, nevím, nač se vymluvím, až přijde tremská inspekce.

0: kto tomu nechce věřit, že už zítra budu mít maskovanej igelit.
1: K tomu Bobby Knife?
0: To není žádný šavikuk, ale pořádnej tesák. Budu vypadat jako zálesák, zastrčím ho do boty, protože neudělám ani vlog bez nože. Obarvím si saky, paky, budu taky celý kaky. Jednička na diskotéce, kde nápadne je na pasece. Zatím ale nemám zdání, kde se tahle barva schání. Drogerii nevěděj, kdy jim přijde kaky sprej. Pro jistotu obarvit i bicykl, až potom kaky.

0: kolíbece, když se maskér muští ztrácí, lesní stráž už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačka na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk, rád bych něco řekl,

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, mně se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

Sedím doma sám, oči zavřený, do uši jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk,

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

0: řekněte někdo něco. Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesmějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
1: Ale jak to?
0: Bílý, pane, tu máte něco jiného, než máte.

0: je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si na nevák náhodou zlatá.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavočin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cíl. Na zeď se promítají naše obrazy, koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí, lampu mi přines Aladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je.

plamínek petrolejky do tmy zabliká. Divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

0: zpívala, nic nestalo se však.
1: Větličkou do nich píchla, nic nestalo se však.

Smutnuje mi, smutnuje mi, a nikdo nic netuší. Nikdo si nás

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

První milování se bál, nedávno spadla hra, za to, co v nás už se nechce skrývat, já jsem tulák jen. A tu láskou mám hůl, já soupí.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům? Kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

miloval jsem život jako nikdo z vás. Jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek.

zeleniny. Do prasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši. Dnes ani nevím, jestli po...

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Vlaštovko, leť přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí, z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Ahoj všem posluchačům Radia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy třetí víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

svých duší. Si koupilo letenku do ráje, aniž by někdo z nich jen tušil, že ona letenka propadlá je. V kolika slovech se vykoupíš z pocitů marného boje, než vlastním myšlenkám prozradíš, že všechna snaha tady zcela zbytečná je. Nač plýtvat silami a stávat proti větru, když není už nic před námi a není čas než na poslední větu. Kolikrát můžem prominout

Možná, že plamen poslední nesnavždy pochová bláznivé ideji. Z ní všechno končí se i pramení, aniž by rozsudek svůj někdy poznali. Nechtějí zítřek dalším dnem, kdy země se alespoň pootočí, kdy všechny viny si vzájemně prominem a nohy.

do řeči. Život je souboj na ostří nože a já teď sahám po meči. Ta krůp její krve na bílé stěně půjde mi zítra za svědka, že není cesty a osud často tančí jak slepá baletka.

21:40 svět válka objímá. A její náruč krutá daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s trpinou zvedál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí,

Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střetnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skal křižníku Bismarck ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

pud našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když hůd se potopil. 6 chmurných nocí už hůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou po 6 dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck 7. dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

0: Inspiraty.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Nikdy nežil jsem moc pěkně a hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár dnů. Mí generaci zpíval God, nás to byl na hranicích plot, přes který všechno přišlo pozdějc o pár let. Beatles už slyšel celý svět, nám samý pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk. Po sklepích třískali jsme rok, pokrokil v sobě uvnitřem, kde pak se ozvat

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Já bydlím, vážení, v ulici. A abych přešel rovnou k věci, ta ulice směrem k východu

párek jak sen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po

Je krátce po třetí. Je krátce po čtvrté hodině. Je krátce po páté.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10. hodině.

je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal žárlý prospektor od někud.

0: jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.
1: Proto máme v hlavě samé zlato,

vozit veselé. Můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

0: smát se jako blázen, blázen na pořád.
1: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk, Honza Hroch.

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Jsi jako osten

0: Napoli v Moři Komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a poslední.

bych do nuly. Potom oči poždál.

těžko nás něco zastaví. Promiň mi, má sestřičko, promiň mi, že jsem musel jít. V těch slaných vodách černých spolu budem hledat klid.

Vítr opět listí z větví sklízí, vždyť je listopad. Já srdce málem v krku cítím, když tluču u vrat. Chaloupky na samotě, pohádkově roubené, zdáli za kopcem už je slyšet klekání. Starý muž otevírá úsměv v tváři znavené.

že prý u nich v kraji bylo zvykem vždy hostit pocestné. Hned mi Meltu nalil do krajáče s kresbou Panny sedmi bolestné. V ošatce na stůl postavil ořechy a jablka.

máslo a aspoň trošku v Pána Boha věřit. Činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe, a jak tuhle zimu přežít.

Vedoucí hlavně v neděli, jenže poutníci už nechodí, asi taky vymřeli.

0: snad někdo na konci nám zatleská. Bylo to jenom na chvíli krátkou, tak krátkou, jako trvá groteska.
1: Poznala si mě podle hlasu, poznala si mě hnedka u dveří. Večer se měl obejít bez patosu, snad na tom ještě dneska záleží, záleží.
2: Poznala jsem tě, vzduch se čeřil zlehka, na okně zaleskly se krůpěje.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestupů, padek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidět.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestupů, padek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě a řasy téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

vše pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl bych být. Tak se to v životě střídá, ze stupů padek bída, ohledneš se za štěstím a vidí.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Klavba na folkové vlně.

0: práci člověkem. Rádio Folk.
1: Já u pramene jsem a žízní.
0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

babí troly se skví. Když ležím na znak, strach mám z padání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat, každý odmítá.

je jak havrandí, v tom spojence zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li šalby ve psí dán, mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat.

kdo to čte, nechť ví. Nic neznám, ač mám ovšem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.